0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste dvojicu Lindsay DePaul a Mike Moran a ich pieseň Rock Bottom. 9. Olga Záblacká, Prvé milovanie. 8. Postup do výročnej hitparády. Jiří Helekal, Co jsem dělal, jak jsem žil. 7. Druhý dnešný postup do výročnej hitparády Banket, Zub času. 6. Gazebo Lunetic, 5. Darina Rolincová, Autostop, 4. Dalida, Les enfants du Piré, 3. Václav Neckář, Píseň pro mne a na dvojke je skupina Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Jednotka patrí aj dnes Jane Kirchner, V cudzom meste.
1: Prvé miesto.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Janou Zubčákovou z Partizánskeho sa téme venuje Janka Blejová.
1: Neplatí však, že Parkinsonova choroba je ochorením výlučne starších ľudí. Jana Zubčáková z Partizánskeho bola už mamou dvoch malých detí, keď jej lekári diagnostikovali toto závažné ochorenie.
2: Tak když mi diagnostikovali túto chorobu, tak som mala 42 roku a trvalo to nejaký čas, zhruba asi rok, než vlastne táto diagnóza bola potvrdená.
1: Vy ste mali, Janka, predtým ako ste sa vybrali k lekárovi, nejaké príznaky, ktoré napovedali, že niečo nie je v poriadku?
2: Než som šla k neurologovi, tak som si všimla, že mi tak levý malíček tak trošku vibroval, ale potom, když se to tak nějak zintenzivňovalo a nešlo to pryč, tak jsem si řekla, že půjdu do tu neurologii a půjdu se zeptat, jestli to je normální nebo ne.
1: A Janka si vzpomenula, že toto neurologické ochorenie sa objavilo aj v jejich rodině.
2: Moje babička měla Parkinsonovu chorobu, tatínek má takzvaný esenciální třes, ale já jsem tomu opravdu nepřikládala nějaký velký důraz. Spíš jsem si teda potom už myslela, že to je ten třes. Paní doktorka mě v tom i ujišťovala, říkala, že ano, to by mělo být 99%, ale pokud chcete si být jistá, tak choďte do Nitry na nukleární vyšetření, tam vám to zjistí 100% budete vědět. Tak já jsem tam potom šla a tam mi to vlastně potvrdili.
1: Jste mamou dvoch dětí, syna a dcery. Akékoľvek ochorenie, které člověka obmedzuje v pohybe, je pri výchove dětí náročné. Zvládáte to?
2: Zvládám to hlavně díky svému úžasnému manželovi, který mi pomáhá, ve všem mě podporuje a taky svojí rodině. Jako není to jednoduché, máte pravdu. Právě proto je třeba mluvit o Parkinsonově chorobě, protože to nejsou jenom starší lidi, seniori, jsou to i mladší lidi, kteří chodí pořád do práce a vychovají děti a opravdu ten život mají hodně komplikovaný, protože Parkinsonova choroba je velmi komplexní onemocnění.
1: Ak má člověk takovou diagnózu, blízky si myslí velmi často, že vlastně už nemůže nič robiť. Ten pohyb je obmedzený. Janka, váš život. Myslíte si, že napriek ochoreniu, napriek Parkinsonovej chorobe môžete žiť naplno?
2: Tak ja sa snažím žiť naplno. Niekdy to není jednoduché, opravdu je to komplexní onemocnění, ktoré jako narušuje ten váš každodenní život a je to i tak na tom človeku, jak sa tomu postaví. Ja znám hodne lidí, kteří nemají zase až tak hodne roku od té diagnózy a opravdu na tom nejsou dobře. Jako těžko říct, jestli to je dané tím, že ten průběh mají jiný, anebo že třeba by mohli pro to udělat trochu víc, je to těžko, ale já se snažím podle těch nějakých poručení, cvičit, starám se o sebe, chci, aby jsem byla taká nějaká pozitivní, nebo já nezkoumám každý ten svůj symptom, i když se to třeba občas horší. Takže já si myslím, že jsou tam věci, které člověk může dělat a má naději na žít kvalitní život s Parkinsonovou chorobou, ale není to jednoduché.
0: Aký je teda život s Parkinsonovou chorobou? Čo môžu a čo naopak nemôžu, je pre pacientov s touto zákernou diagnózou tabu. V pondelkovej relácii Pohotovosť sa o tom s neurologičkou docentkou Zuzanou Košuckou bude rozprávať Janka Blejová. Naladte si Rádio Regina Stret aj dnes večer po 21. hodine. Teraz vám prajeme príjemné počúvanie Reginy Stret.

0: vetrom, ódou ku klavíru.
1: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
2: Dávno už neplatí zaužívaná predstava, že Parkinsonova choroba je ochorením výlučne seniorov. Ako ste počuli z rozprávania pacientov, spomínaným ochorením trpia už aj 40-tnici. Čo je príčinou ochorení, kde vlastne nastane skrat v komunikácii toho mozgu s neurónmi, ktoré majú na starosti pohyb? A prečo to ľudské telo potom prestáva poslúchať? Tak aj nad týmito otázkami sa v tejto časti pohotovosti budeme zamýšľať s naslovo vzatou odborníčkou štúdiu a je ňou neurologička pani docentka Zuzana Košucká. Pani docentka, aj v tej našej upútavke zaznelo, že príčinou častého ochorenia je nedostatok dopamínu, ktorý vedie k tým typickým príznakom pri Parkinsonovej chorobe. Takže je naozaj na vine najmä ten dopamín?
3: Áno, dá sa povedať, že hlavným neurotransmiterom...
2: Skúsme to povedať tak jednoducho. Čo to znamená? Ten dopamín je čo?
3: Je neurotransmiter. Čiže je to nejaký komunikátor, v ktorom sa, ktorý komunikuje nervový systém.
2: Áno. A keďže poslucháči naši sú pozorní poslucháči, tak počúvali aj tú uputavku a vraj sa mám opýtať, že ak je nedostatok dopamínu v mozgu dôsledkom tej Parkinsonovej choroby, či neexistuje nejaká možnosť, ako predchádzať tomu nedostatku, že by ste ho vedeli tak umelo dodávať. Ako povedzme, nejaké hormóny pri ochorení štítnej žľazy sa dodajú umelo a človek je ako keby zdravý.
3: Asi myslíte za tým pádom liečbu?
2: Áno.
3: Áno. No tak áno, ako levodopa je základným kameňom liečby Parkinsonovej choroby a levodopa je vlastne prekurzor alebo nejaký predstav toho dopamínu a vlastne pokiaľ tú levodopu človek užije, tak mozog si ju premení na dopamín. Čiže sa vlastne dodáva vo forme liekov.
2: Dobre, a keby sme to takto robili u všetkých pacientov, ktorých sa... Ale to pôjdeme potom až k tej samotnej liečbe, lebo mi napadajú ďalšie otázky, jasne, ktoré sa chcem pýtať. Je isté teda, že vek nie je ten rozhodujúci faktor pri vzniku Parkinsonovej choroby? Počúvali ste tiež pozorne tú anketu?
3: Dá sa povedať, že áno. No, tak ako, viete, so zvyšujúcim vekom sa zvyšuje výskyt Parkinsonovej choroby, ale nie je to výhradne ochorenie starších ľudí, seniorov. Približne každý desiatý pacient s Parkinsonovou chorobou je mladší ako 50 rokov. Čiže my máme naozaj pomerne veľa pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí sú mladí ľudia v produktívnom veku. A čo je také možno, že špecifické z mojej skúsenosti, je to, že sa často na to nemyslí a tí pacienti dlho blúdia s nejasnou diagnózou.
2: Od ambulancie k ambulancii, nevedia, čo sa deje. No a príkladom toho, že nevždy je na vine vek, je pani Janka Zubčáková, pacientka s Parkinsonovou chorobou, s ktorou nás v tejto chvíli spájajú telefónne linky. Janka, dobrý večer.
4: Dobrý večer všem, ďakujem za pozvanie.
3: Dobrý večer.
2: Ja musím povedať, že pochádzate z Moravy, ale už niekoľko rokov, myslím, že 10 rokov, žijete v Partizánskom, dobre no. Hovorím?
4: Áno, dobře, Patilka.
2: No a ste mladá.
4: Ano.
2: Janka, kedy vám diagnostikovali Parkinsonovú chorobu?
4: A tak nebyla diagnostikovaná Parkinsonová choroba, když mi bylo 41 roku a dnes je to zhruba už 5 let. A tak, jak jste se už bavili, tak ono je to těžké, protože to přijde v čase, kdyby vás to vlastně ani nenapadlo. No? Protože máte pocit, že se to opravdu týká jenom starších lidí. Takový je ten mýtus, který jakože v naší společnosti pořád převládá. A není to tak, jako těch mladých lidí je tady hodně, já se mezi něma pohybuji. A je to těžký, protože máte děti, máte úplně tu hlavu někde jinde. A teď přijde takové to velmi, jako když řekla, závažné onemocnění a teď to musíte ten život vlastně nějakým způsobem změnit. Takže ano, je to velmi těžké.
2: Ako dlouho trvalo od těch počátečních problémů, keď jste začali chodit k lékárovi, až kdy vám nepovedali konečnou diagnózu? Mesiace, rok, ako dlouho to trvalo vo vašem případě?
4: Tak v mém případě to bylo celkem krátká doba, bylo to asi rok. kdy vlastně jsem zjistila, moje první příznaky byly takový nějaký třes v maličku, kterému jsem nevěnovala velkou pozornost, protože máme v rodině neurodegenerativní onemocnění, což je tak jako esenciální třes, který není tak jako, že závažný jako Parkinsonova choroba, tatínek ji má, tak jsem si myslela, že to je ono, tak to nějak neřešila. No a potom jsem šla teda už po pár měsících, se tak zhoršovalo, až mi tak jako tuhla noha trochu, tak jsem šla k doktorovi a tam vlastně mě mi řekli, že to teda asi ten esenciální třes. No a potom, když se ty příznaky tak nějak postupně zase, dá bych říkat, zhoršovaly, už jsem si o tom aj začala něco číst, tak když mi potom moje vlastně známá řekla, že Janí, ty jsi nějaká celá stuhnutá, tak jsem si řekla, ty brďo, tak to jako už není dobrý. No a paní doktorka mi řekla, podívejte se, jestli jste být úplně jistá, tak choďte do Nitry na nukleární medicínu, tam vám udělají takzvaný dust scan, tam vám to buď potvrdí nebo vyloučí a nebudete trápit, co to je. A já jsem tam šla a mě to vlastně diagnostikovali a to vlastně trvalo asi rok od toho, co jsem měla první.
2: Takže poměrně rýchlo od těch prvých příznaků, paní docentka chce něco dodať?
3: Já bych som iba dodala, že v úvodovka jste mali šťastie v nešťastí, že ten první příznak byl ten tras, ale tam je jako 30% pacientov vlastne vôbec nemá tras, čiže má ako keby také nejaké neurčité stuhnutie, ktoré ste aj spomenuli, možno že nejaké bolesti v ramenách, ktoré úplne väčšinou lekárov nenavedú priamo k tej diagnoze Parkinsonovej choroby. Takže ten tras je relatívne rýchlejšie diagnostikovaný, teda v prospech Parkinsonovej choroby, ale pokiaľ tam nie je, tak to predĺžuje to správne diagnostikovanie.
2: Dá sa Parkinsonova choroba diagnostikovať aj prostredníctvom nejakých laboratórnych vyšetrení, že odoberiete krv alebo neviem čo, nejakú tekutinu a poviete, že tu už sú také výsledky, že by to mohla byť Parkinsonova choroba?
3: Na tom stále pracujeme. Hej, takže nedá sa v tejto chvíli povedať, že by sme mali nejaký spoľahlivý krvný test, ktorý by vám povedal, že máte alebo nemáte Parkinsonovú chorobu. Máme isté podporné a pomocné vyšetrenia. A pani Janka teda spomenula ten DAT scan. Hej, to je v podstate metóda nukleárnej medicíny, kedy my si zobrazujeme isté anatomické štruktúry v mozgu, ktoré sú zodpovedné za príznaky alebo za tú patológiu Parkinsonovej choroby a dá sa povedať, že keď je DAT scan tzv. Pozitívny, že to môže svedčať pre neurodegeneratívny pôvod tej Parkinsonovej choroby.
2: A je to v každom prípade? Lebo opäť sa mi zdá potom jednoduché, pani docentka, urobiť toto vyšetrenie a hneď máte výsledok.
3: Nie je to úplne v každom prípade. To vyšetrenie ako je pomerne zaťažujúce a ono, tá klinická...
2: Zaťažujúce pre pacienta alebo pre
3: aj
2: kasu?
3: Aj pre pacienta. Ako ono to trvá nejaké 3-4 hodiny a sú tam nejaké obmedzenie. Keď jedno vyšetrenie trvá 4 hodiny, tak v podstate to, koľko vyšetrení viete spraviť na pracovisku, tak je relatívne obmedzené.
2: Takže,
3: a nie je to vždy úplne špecifické a senzitívne, takže tam je veľmi dôležité to, aký ten pacient má tie symptómy.
2: Janka, opäť sa vám prihováram. Ste mamou dvoch detí a máte takéto ochorenie, ktoré vlastne obmedzuje pohybové aktivity. Ako zvládate rodinu a vôbec starostlivosť o tie malé deti?
4: Ano, jako to byla jako velká téma, samozřejmě už u té diagnózy. Člověk má hodně takových otázek v sobě, vlastně jestli, jak to bude s prací, že si člověk vydrží v té práci, jak dlouho, jestli se bude moct starat o svoje děti, jak dlouho, jak to vezme okolí a tak dál. Ale já mám teda štěstí v tom, že mám fantastického manžela, mám skvělou rodinu, kteří mi pomáhají, takže nejsem na to sama a opravdu musím říct, že se jako na ně hodně spoléhám a jako funguje to. Takže jako já nějak problémy nemám a po těch 5 letech, po této diagnóze musím říct, že se cítím relativně dobře. Já nemám nějaké velké problémy, které by mě nějak omezovaly, takže jakože zatím je to fajn a zatím se o tu rodinu dokážu postarat tak jako předtím.
2: Vzpomenuli jste pomoc a takovou soudržnost v té rodině. Pani docentka Košucká, vy prichádzate do kontaktu s tými pacientmi, poznáte aj ich príbehy. Asi to nie je taká samozrejmosť, ako hovorí Janka. Tá súdržnosť v rodine a tá pomoc, pochopenie toho stavu.
3: Tak je to určite ťažké. Je to ťažké pre pacienta, je to rovnako, ak nie viac ťažké pre príbuzných. Takže ako z mojej skúsenosti u nás v centre, ako myslím si, že naozaj drvivá väčšina pacientov a pacientiek nachádza tú podporu v rodine. Takže ja teda musím povedať, aj keď samozrejme neplatí to úplne pre každého.
5: A to ste ma príjemne prekvapili teraz, čo ste povedali, pretože táto skúsenosť nie je pri všetkých závažných ochoreniach.
3: Ja by som povedala, že my sa snažíme naozaj vyslovene aktívne pozývať aj do ambulancie, aj na tie kontroly príbuzných, aby boli teda súčasťou toho manažmentu aj tých rozhodnutí. Takže myslím si, že to trochu pomáha, aj teda snažíme sa poskytovať, aj keď by sa dalo viac, nejakú psychologickú podporu, alebo naozaj vyrovnať sa s tým ochorením aj pre pacienta, aj príbuzných, to nie je určite jednoduché.
5: Janka Zubčáková, aké vy máte skúsenosti s okolím, s cudzými ľuďmi? Povedzme, ako tam v úvode dnešnej relácie spomínala tá pani, že často sa zastaví aj na prechode prechodcov, nie je schopná sa pohnúť. Ja sama mám skúsenosť, že som tu mala dve pacientky s Parkinsonovou chorobou, z toho jedna nebola schopná prekročiť prach tohto štúdia, lebo v úvodzovkách zamrzla, stuhla. Až keď si dala prípravok, tak to dokázala. Iné je tu, kde viem, o čo ide, a iné, povedzme, na tej ceste, kde schodia auta a ľudia proste nevedia, prečo ten človek zastal. Aká je vaša skúsenosť?
4: Tak ja musím říct, že tá skúsenosť je veľmi pozitívna. Jako ty lidi, oni tu empatii mají, jo. To není, že teďka ta společnost neví, co to je, tak nám teďka nikdo nepomůže. Já moji vlastní zkušenosti a lidi, co mám kolem sebe, což je hodně parkinsoniků, vím, že jako ty lidi nám pomoc chcou a jakože většinou se to děje. Hej? Ale bylo by fajn, kdyby vlastně jsme o té Parkinsonově chorobě mluvili víc, aby to nebylo pořád takové stigma, aby lidi třeba věděli, co to je, aby věděli, že třeba by to mohla být teda Parkinsonova choroba, že teda ten člověk, jak říkáte, nebo jak se říká, někteří můžou vypadat, že jsou třeba opilí, i to se stane. Ale že kdyby třeba věděli, tak by to bylo jako ještě lepší, ale nestřetla jsem se třeba s nějakým, jako, nějakou velkou nevraživostí nebo vůbec nějakým nepochopením. Právě naopak.
5: Vy ste založili aj občianske združenie Pro Parkinson SK. No. Robíte pre pacientov podcasty a teda aj pre rodiny pacientov. Venujete sa osvete. Mm-hmm. Vás to naplňa takým pocitom, že robíte niečo v prospech tých ľudí?
4: Áno, určite. Pretože to je niečo, co mne posúva dopředu. A myslím si, že to je velmi důležité, protože je tam hodně věcí, které jako Parkinson pro sebe může udělat. A jak jste se už bavili o tom, že třeba já mám to štěstí, že mám prostě kolem sebe skvělé lidi, tak někteří to štěstí nemají. Jako opravdu je hodně lidí kolem mě, kteří jsou na to sami. A je to velmi důležité, aby byli součástí jako nějaké komunity, protože aby věděli, co můžou dělat pro sebe, aby ten život s tím Parkinsonem měli jednodušší. Jo, jako třeba aby věděli, jak je důležitý třeba pohyb, aby věděli, jak je důležité, já nevím, i nastavit si nějak tu psychiku, nebýt na to sám. Jen třeba to jídlo, i to je důležité, aby věděli, aby měli ty informace, aby se mohli opřít jeden od druhého. A proto jsem založila to sdružení, protože vím, jak důležité to je a chtěla bych, aby se k nám lidi přidali, aby vystoupili z takových těch svých ulic, protože hodně lidí se za to stydí, za toto onemocnění. A bolo by to fajn.
5: Je to taká stigma. Pani docentka Zuzana Košucká pozorne počúva, hovorte.
3: Pani Janka, ja som sa vám chcela naozaj mene našej odbornej komunity veľmi pekne poďakovať za to, čo robíte, lebo ako my tú vašu prácu naozaj veľmi intenzívne cítime a že tá osveta prináša svoje ovocie a vlastne pacienti prichádzajú naozaj s veľmi dobrými aj nápadmi, aj otázkami, aj návrhmi, takže patrí vám naozaj jedno veľké vďaka.
4: Ďakujem vám veľmi pekne.
5: Takže sa obe teraz rozlúčime s vami a nech sa vám Janka darí. Nech z vašich detí vyrastú zdraví jedinci. Nech ste v rodine spokojní. Majte sa pekne.
3: Všetko dobré, pozdravujem.
4: Ďakujem veľmi pekne, pekný večer.

0: lidem, co pospíchají spát, voní stromů, voní dech.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet.